program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90. Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

0: Za 5:07 my jsme Hit Radio 90, s váma je Vláďa Řepka, Vanastovky, Kouzlo. Jo, kdyby se tak kouzlem dalo přinést z pondělí do pátku, nebo alespoň na silnicích, aby to rychleji jezdilo.
1: Doprava.
0: Tak, mám tady Prahu, Jeremiášovu jednu aktuální. Mimo provoz je světelná signalizace. Při silném provozu je to trošku dopravní problém. A víc ví také Hanka.
2: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Pražském okruhu je dnes po ránu silný provoz směrem k dálnici D1. Tady na úrovni Jesenice hned na prvním kilometru policie vyšetřuje srážku osobního auta s dodávkou. Ta zablokovala jeden jízdní pruh a tvoří se celkem dlouhá kolona. Bouralo se také na D7. Zdržíte se kolem 42. kilometru směrem na Chomutov. Nákladák tady totiž skončil ve svodidlech. A mrknem na D1 ve směru na Ostravu. Dejte pozor na 247. kilometru. Osobní auto se tady srazilo se Srnou. Nehoda je sice odstavená na krajnici, ale nárazově se tvoří kratší kolona. To je z dopravy prozatím vše. Přeju vám šťastnou cestu.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
11: Montujeme.
12: Vyklízíme.
11: Krabice vám zapůjčíme.
12: Těžký kusy, to je naše.
11: Však recenze mluví za vše.
12: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
11: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
14: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
15: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
16: Tak už můžu?
17: Točíme.
16: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
17: No co asi děláte, ne?
16: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
17: A dál?
16: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
17: A kde vás najdou?
16: Jako adresu?
17: Webovky.
16: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
17: Máme.
16: Hele, radši to vem znova.
18: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
1: Otestuj Subaru Sedlčany.
19: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
1: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
0: Počasí. Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Až později odpoledne budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty hlavně v Čechách až 23, na jihu Moravy až 30 stupňů.
20: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dobré ráno v 7 z Hit Radia 90, přeje Vláďa Řepka, ahoj. Je nový týden, máme nové počasí a jestli přemýšlíte, že si do práce vyfoukáte i nový účes, tak vám ušetřím čas. Od 12 zasáhnou Česko bouřky, takže tvořit kreace na hlavě asi nemá cenu. Teda, jestli nechcete foukanou nebo mokrou trvalou. Natalie Imbruglia je tady, pěkné pondělí.
20: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

0: Na Hitrádiu 90 jsme v 7.11 zaskočili do roku 1990. No, ani se mi nechce naspátek, ale hrajeme 90 non-stop, takže za chvíli bude Tina Turner nebo Robbie Williams. Na jihu Sicílie z ničeho nic ve vlnách začala plavat eura. V celkový hodnotě asi přes 16 milionů korun. Naházela je tam posádka pašeráckého člunu. A co se nestalo? Samozřejmě i ti, co neuměli plavat, začali skákat do vody a lovit peníze. Ale ta radost jim dlouho nevydržela, při odchodu z pláže jim peníze zabavila policie. Jak se tomuhle říká? Dokonale vyprané a vysušené peníze?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby / legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen,

0: Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lenera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
1: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
2: tady není co do kamen!
1: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
3: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

DJ Saš a Sabine v ranním programu Hit Radio 90 v 7.26. Dobré ráno. Je to přesně 30 let, co v Česku vrcholila Jackson Manie před jeho obřím zářijovým koncertem na pražský Letný. Tak v srpnu 96 na místě bývalého Stalina, pro mladší to je to u metronomu, stála obří socha Michaela. A byla teda opravdu monumentální, zhruba 10metrová, pozlacená a budila samozřejmě obrovský kontroverze. Stala se symbolem popkulturního převratu 90. let a sjížděly se k ní štáby z celého světa. No, my až přijde čas, to znamená 7. září, si ve vysílání koncert připomeneme. A když je o něm řeč, tak je tady Michael Jackson, Heal the World na Hit Radio 90.

0: non-stop. Hit Radio 90.
1: Když jeme

0: S vámi v 7.38 na Hit Radio 90 Snap a Vládě Řepka, krásné ráno. A když jsem šel dneska k nám do rádia, tak jsem si všiml, že se po zemi všude válí hromady suchého listí. Tak jsem si říkal, toto léto tak uteklo, já něco zaspal a je podzim? No tak ne. Stromy se tímhletím předčasným schazováním listů brání extrémnímu suchu a horku, které v posledních týdnech máme. Dneska bychom se měli my i stromy trochu svlažit a hrát k nám k tomu za chvíli bude Pato Benton, U2 nebo Backstreet Boys na Hit Radio 90.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Radio 90.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: V rytmu Phila Collinse dojíždíme do 8 hodiny, s vámi stále Hit Radio 90, Vláďa Řepka. Chystáme pro vás aktuální přehled, dozvíte se, jak bude i jak se jede. Krásné ráno.
1: Doprava.
0: A mám tu hned jedno omezení. Praha, Vršovice, Moskevská ulice, na křižovatce s ulicí Na Spojce se střetlo osobní auto s tramvají, tak počítejte s omezením. Hanko, co tam máš ty?
2: Přeji vám pěkné ráno, jsou tu další zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Na Pražském okruhu na 80. kilometru směrem k D1 na úrovni Jesenice se došetřuje srážka osobního auta s dodávkou. Blokovaný zůstává jeden jízdní pruh, stále proto počítejte nárazově s kolonou a se zdržením. A kvůli dopravnímu omezení je silný provoz dnes po ránu na příjezdu do Prahy po dálnici D11. Koloně se popojíždí od 37. kilometru asi 20 minut. A stále pozor i na D1 směrem na Ostravu na 247. kilometru je odstavená nehoda. Policie tady došetřuje srážku osobního auta se Srnou. To je z dopravy vše a vám šťastnou cestu.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
9: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
8: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
9: Stylový, pevný, bez keců.
8: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
9: Když už bydlíš, tak pořádně.
8: Deflé. 2 E na konci.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
10: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními proti suchu. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Úřady na nedostatky měly upozornit. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport, který naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Vládnoucí koalice na radnici se proto zavázala, že prozkoumá, jak zajistit, aby toalety byly pro všechny gratis. No a čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Méky. V běhu na 1500 metrů skončila sedmá.
0: Do newsroomu Davidovi díky.
1: Počasí.
0: A mrkneme, jak bude. Oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Až odpoledne budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 23, na jihu Moravy až 30 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Minutu před osmou, vítejte zpátky na Hitradio 90. Pěkné ráno vám přeje Vláďa Řepka. Tak co, už jste zpátky z dovolený, tak možná zažíváte to, čemu se říká porekreační syndrom, který se projevuje únavou. Na tu tady máme Deep Blue Something.
1: Vláďa Řepka. Hitradio 90.

0: My jsme Hit Radio 90 v 80 s Dianou King. Zdravíme i ty, kteří nás poslouchají v autě. Taky vás štve, když po návratu z práce kroužíte kolem domu jako sup a půl hodiny marně hledáte nějaký volný místo? Tak v Košicích tam se s tím nemažou, tam jeden pán vzal bílou barvu, štětku a na chodníku před svým domem si namaloval vlastní vyhrazený parkovací místa a vydrželo mu to roky, než na něj přišel úředník z magistrátu. Ach, ti úředníci z magistrátů. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Madonna nebo Pulp budou.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v

Hit Radio 90, 8.26, dál hrajeme nejvíc 90 v českém éteru. Tady to jsou Aha, I Call Your Name. Jak to s Ahačima vypadá dneska? Tak frontman Morten, ten v loni veřejně sdílel, že trpí Parkinsonovou chorobou, ale fanoušky uklidnil takovým tím svým typickým nadhledem a pozitivním přístupem. Klavesista Magen, ten se věnuje solovým projektům a kytarista Paul, ten vydává svoji hudbu s kapelou Savoy. Tak tady je připomínka roku 1990. V prosinci vyšly 8.27. Aha, na Hit Radio 90.

0: Bryan Adams na Hitradiu 90, to je přesně ten důvod, proč 90 pořád tak milujeme. Bryan ten se ale nezastavuje ani dneska, aktuálně křižuje stadiony po Americe a Kanadě se svým turné, se kterým zavítá i sem k nám do České republiky 13. prosince do Prahy. Krásné ráno vám v 8.40 přeje Vláďa Řepka, 90 jsou za chvilku zpátky, budou Offspring nebo Jamiroquai.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo@elektro.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Let me tell ya.

0: Pět minut před devátou Offspring, devadesátky budou za chvilku zpátky, ale mrkneme se na silnice.
1: Doprava.
0: V Praze v ulici Jana Želivského před křižovatkou s Olšanskou směrem do Vršovic srazilo osobní auto chodce, tak se připravte na zdržení. A Hanko?
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Před Prahou počítejte s kolonou asi na čtvrt hodinky na dálnici D7. Na 3,5 kilometru totiž překáží v jednom jízdním pruhu porouchaný osobák. V koloně se popojíždí od 5. kilometru a dál se samozřejmě zdržíte i kvůli dopravnímu omezení u letiště. Na D7 zůstaneme ve směru na Prahu na exitu 75 na sjezdu na Drouškovice. Zasahuje policie u srážky dvou osobních aut. I tady si postojíte v koloně. A na dálnici D11 kvůli dopravnímu omezení se popojíždí v koloně asi čtvrt hodinky na příjezdu do hlavního města, a to od 39. kilometru. Tolik dopravní informace, vám přeju šťastnou cestu.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
6: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
12: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
13: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
12: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
13: Stylový, pevný, bez keců.
12: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
13: Když už bydlíš, tak pořádně.
12: Deflé. Dvě E na konci.

0: počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Až odpoledne budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 23, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: S vámi minutu před devátou na Hitrádiu 90ka Vláďa Řepka. Venku už poprchává, ale byla by chyba si myslet, že tenhle ten déšť sebou přinese úrodu houbařům. Bedly a hřiby odjeli na dovolenou, takže v lese najdete houby. Shania Twain nebo No Doubt pro vás mám. Příjemné pondělí.
0: Vláďa Řepka. Hitrádio 90.

0: V 9.10 pondělní Hit Radio 90 zašátralo v bravíčku a z plakátu do vysílání přeneslo New Kids on the Block. Už to nejsou jenom kluci z plakátu, dneska jim je tak průměrně kolem 50, vypadají teda pořád výborně, opět se nasoukali do kožených kalhot a vyrazili na obří turné. Viděl jsem na stránkách video z koncertu a skáčou úplně stejný choreografie jako za mlada. Devadesátky jsou za chvilku zpátky. Wes Alane, Scorpions nebo Jimmy Cliff budou.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz. Březová!
10: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
11: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10.

0: CZ. Zkušenosti, které předáte dál.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

I v 9.25 hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. Ves už vystřídali, slyšíte je pode mnou, pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček, BSP, Země vzdálená, což je přesně ten hit, který si pouštím na blbou náladu. Třeba ve chvíli, kdy si po ránu dá pusu tramvaj a popeláři, což se mimochodem dneska v Praze stalo. Naštěstí záchranáři oznámili, že se to obešlo bez zranění, je pár pomačkaných plechů, naštvaných cestujících, ale právě proto tady máme BSP na Hitrádiu 90.

0: Ikonický hlas, který teď pouští v 9.36 Hit Radio 90, Max Jazz už odešel, ale Faithless bohové diska zůstávají. Zbývající členové ti se rozhodli po pauze pokračovat bez něj, vyrazit na živá pódia právě proto, aby oslavili jeho památku a udrželi odkaz jeho textů. Takže energie jede dál. Bude i po desáté, to už se bude jmenovat Markéta Rachmanová, já se jmenuji Vláďa Řepka a budu se těšit zítra od 7. Ahoj!
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou, dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio 90. 90.

0: To už je hodně dlouho, co jsem měla 17 svíček na dortu. Letlus se 4 minuty před 10 na Hitrádiu 90. Hezký pondělí, pojďme na silnice. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace z dopravy. Před Prahou se zdržíte na D7 kvůli dopravnímu omezení. U letiště se po pojíždí v koloně od 5. kilometru asi 10 minut. Další dopravní omezení nám zpomaluje provoz na D4 ve směru do Prahy. Po pojíždí se mezi 11. a 9. kilometrem také 10 minut. A další komplikace jsou na D1 u Holubic směrem na Brno od Vyškova na 210. kilometru, kde došlo k hromadné srážce 3 osobních aut v levém pruhu. Počítejte s kolonou na půl hodinky. Po pojíždět budete od 203. kilometru. To je z dopravy vše a vám zase šťastnou cestu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autocout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
13: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
0: Počasí. Dneska bude celý den zataženo, oblačno, na většině území budou pokračovat ty noční přehánky. Odpoledne můžou přijít i silné bouřky. No a teploty 19 až 23 na severozápadě, jinak 23 až 28 a jih Moravy stále 30.
14: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Dobré pondělní dopoledne, je 17. srpna, takže ze 2 měsíců prázdnin už jsou jenom 2 týdny prázdnin. Tak co s tím provedem? Možná zkusit konečně ty zážitky, na který nebyla kvůli vedrům chuť? S vámi už Markéta Rachmanová, přeju krásný dopoledne. Vám, co nás máte s sebou, posíláme ATB.
14: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Poslední album Soundgarden s hlasem Chrise Cornella je už ve fázi mixu. Na fanoušky čeká 8 úplně nových věcí, který Cornell naspíval ještě před svou smrtí v roce 2017. Docela se to celý táhne, protože do procesu výroby zasáhly ještě soudní spory kvůli právům a kvůli dědictví. Takže pokud to všechno zaklapne a půjde to do lisu, tak to bude pro Soundgarden obrovská věc. A my si zase budeme moct potvrdit, jak ten Chrisův hlas na tomhle světě chybí. Stejně jako ten jeho největšího kamaráda Chestera Benningtona, ale to už je zase jiný příběh. 90ky za chvíli zpátky, Savage Garden, hezký dopoledne.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
2: Tři události, na které jste už zapomněli.
1: Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když

0: zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Zkrátka původně rok 1978 a Jerry Rafferty, který byl známý svou skromností a také odporem k popovýmu pozlátku. Takže z téhletý taneční verze od Undercover na začátku vůbec nebyl nadšenej, ale z právního hlediska zní jako jediný autor textu i hudby, vlastně získal značné finanční částky na autorských poplatcích a tomu, jak se říká, nesmrdělo. No. Pro Undercover to byl největší úspěch z 0 na 100. Dneska už neexistují, ale třeba klávesista Undercover se stal mega úspěšným britským producentem a dneska pracuje pro Eda Sheerana nebo pro Kalina Hnese. Právě teď už ale Cher, Walkin' in Memphis, taky předělávka, teď na Hit Radio 90, minutu před půl jedenáctou.

0: 10.40 posloucháte Hit Radio 90 v pondělí 17. srpna. Až se letos budou udělovat takový ty nepopulární ceny za blbost, já bych na seznam okamžitě připsala chlapa, co vyrazil na dovolenou na Špicberky. A když uviděl na břehu spícího ledního medvěda, tak začal na té lodi troubit, čímž zvíře samozřejmě probudil. A přesně díky takovým lidem nakonec na Špicberky určitě zavedou povinný zákaz vstupu všem, jejichž IQ je nižší než průměrná teplota místního ledovce. Queen MC Hammer do 11. Hezké dopoledne.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: radostný zakončení další pondělní hodiny, tentokrát z Depeche Mode In Your Room. Bude 11, dáme si předpověď počasí na dnešek a taky na zítřek, ať víme, jak se to bude vyvíjet. A teď pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy. Počítejte s dlouhým zdržením a s komplikacemi na D1 u Holubic ve směru na Brno od Vyškova. Na 210. kilometru zasahuje policie u hromadné srážky 3 osobních aut a 2 kamionů v levém pruhu. Popojíždí se v koloně už od 203. kilometru asi půl hodiny. Před Prahou se pak zdržíte v koloně kvůli dopravnímu omezení u letiště na D7. Tady se popojíždí od 5. kilometru asi 10 minut a podobně počítejte se zdržením kvůli omezení na D4 ve směru do Prahy. Tady je kolona mezi 11. a 9. kilometrem asi na 10 minut. To je z dopravy vše. Vám přeju šťastnou cestu a jezděte opatrně.
3: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
4: A s jednorožci i dinosaury!
3: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
14: Svatební den jako z pohádky?
15: Lázně v Ráž u Písku.
14: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
15: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
14: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
15: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
14: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
15: Lázně.vráž.cz.
16: Prázdniny, pádláč, paráda.
17: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
18: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
19: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října.
20: Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
0: Počasí. Dneska bude převážně oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy i bouřky odpoledne můžou být docela silné, k večeru by pak srážky měly ubývat. Teploty někde 19, někde 23, někde 28 a na jihu Moravy kolem 30 stupňů, takže tomu budeme mít takový rozmanitý.
21: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Pondělí jede, 11 hodin, posloucháte Hit Radio 90. Napsal mi Karel do studia, že nás poslouchá cestou z Moravy na západ Čech. Zdravím do rádia, spousta kaluží cestou, jedu s otevřeným okýnkem a po dlouhý době zase dejchám. Jo, je to krásný pocit otevřít okno a poslat do něj Madonu. Hezký den.
21: Hit Radio 90. a Markéta Rachmanová.

0: Tahle písnička mě vždycky evokuje Vánoce. Radiohead, No Surprises na Hitrádu 90 v 11, 12, 14 dní před začátkem školního roku už se pomalu začíná počítat, kolik bude stát prvňáček. Tak my, co máme starší děti, spíš trošku nechápem, proč někdo nespočítá, kolik stojí takovej maturant. Zlatý penál a cvičky v první třídě. Devadesátky jsou zpátky za moment, Billy Joel.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hitradio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda

0: popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.majtrea.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Mark Anthony, hit Radio 90, kousek před půl dvanáctou, hezké dopoledne. Jsme na sítích a dneska tam připomínáme film, ke kterému se váže taková už docela známá průpovídka. Leonardo DiCaprio v něm totiž vůbec neměl ze začátku hrát, protože studio odmítalo neprověřenýho mladíka obsadit. Bylo to ještě dávno před Titanicem. Sharon Stone byla ale koproducentkou a byla z něj na konkurzu tak nadšená, že studio řekla, že jeho honorář zaplatí ze své vlastní výplaty. DiCaprio i za to v rozhovorech dodnes veřejně děkuje a je vděčný. A Sharon Stone si podobně vydupala v tom filmu taky Russella Crowe, pro kterýho to, co by Australana, byla vlastně úplně první role v hollywoodském filmu. A právě dnes, 17. srpna, je to 31 let od premiéry toho filmu. Tak víte, co je to za snímek? Napište 720-868-636. Mariah Carey, Nirvana a taky New Order. Krásný to tady budeme mít.

0: Hrajeme 90 non-stop, teď New Order na Hit Radio 90 a ten film, o kterým byla řeč a který má dneska 31 let výročí od české premiéry, se jmenuje Rychlejší než smrt a vy to víte a podle reakcí ho máte hodně rádi. Jitka napsala, já jsem si fakt myslela, že Leonarda v tom filmu nenechají přece jen tak umřít, pokaždý to obrečím. Monika, Russell byl v tomhle filmu neskutečně hot a sexy, úplně si mě navnadila, pustím si ho. Tak to byl film Rychlejší než smrt, samozřejmě vaše zážitky a pocity z tohohle dnes 31 let starého filmu můžete psát buď do studia, anebo na Facebook Hit Radio 90.
1: Vypalovačka, jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se obousměrně na D1 mezi Vyškovem a Brnem. Ve směru na Brno necháte půl hodiny mezi kilometry 216 až 208 kvůli dopravnímu omezení a hustému provozu. Ve směru na Vyškov budete popojíždět mezi 200 až 210 kilometrem z důvodu hromadné nehody na kilometru 209. Pozor na pražském okruhu na trase Satalice Běchovice ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Černý most. Na 59. kilometru se srazila dvě auta a nehoda vás přibrzdí také na výjezdu z Prahy na Brno na 6. kilometru, kde se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden pruh. Šťastnou cestu.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
12: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
11: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
12: Stylový, pevný, bez keců.
11: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
12: Když už bydlíš, tak pořádně.
11: Deflé. Dvě E na konci.
13: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou jihovýchodu republiky. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin, zatím do dnešního večera. Vláda se dnes schází po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se bude obnovením práce tzv. Národní koalice proti suchu. Dalším tématem bude příprava povinných elektronických žádanek na zobrazovací vyšetření nebo rehabilitace. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
0: Počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadu i silné. Nejvyšší teploty na severozápadu 19 až 23, jinde 23 až 28, a na jižní Moravě kolem 30 a ještě doplním hory 15. Zítra bude oblačno až polojasno, k večeru na jihozápadě četnější déšť, teploty zítra v úterý 18 až 22, Morava 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Posloucháte Hit Radio 90. I v pondělí 17. srpna je s vámi Markéta Rachmanová. A kdyby se vám zdálo, že máte doma hodně octomilek, tak se vám to nezdá, protože právě teď je jejich každoroční období. Vždycky kolem poloviny srpna jsou to obrovský nájezdy. Tak to rozeženem třeba Oasis.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Will You Be There, Hit Radio 90, 11 minut po 12. Do vzduchu se dostalo největší elektrické letadlo. Letělo celkem půl hodiny a spotřebovalo energie asi za 100 korun. Je to prototyp, co zatím nebude přepravovat lidi. Zatím. Protože si myslím, že jakmile někdo vymyslí, jak udělat ty baterky lehčí, pak kdo ví. Mám tady pro vás jednu písničku z Bondovky a nebude to Zlaté oko. Za chvíli Hit Radio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
7: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
1: Devadesátky jsou zpátky.
13: Barbie, let's go party.
1: Jsou zpátky.
14: Hit me baby one more time.
1: Hit Radio devadesátka.
15: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

Ještě nikdy nikdo prej nekřičel do telefonu tak nahlas jako zpěvačka skupiny Garbage, když se dozvěděla, že budou dělat titulní píseň k Bondovce. Sama pochází ze Skotska, stejně jako první představitel Jamesa Bonda Sean Connery, takže řekla něco jako, prostě to není Bond, pokud v tom není kousek Skotska. Detaily k úplně nové Bondovce bychom se měli dozvědět ještě letos do konce roku. Teď už se ale ví, že scénář píše producent gangu z Birminghamu a režírovat bude režisér Duny. Takže to nemůže dopadnout blbě. Hit Radio 90. 90.

0: hit rádio 90, něco pro milovníky East 17. Je dneska večer, stejně jako každý večer, můžete naladit naši zónu lásky. Možná, že jste to ještě neudělali, protože v televizi byl nějaký seriál, anebo jste prostě usnuli, to se starším lidem stává. Ale po 10. hodině namícháme to, co vám připomene ploužákovou sekci na 90kových diskotékách. To už se možná dneska málo kde dělá. A pak se má mládež blíž poznat, když se ani nemůže chytit kolem pasu, že? Zóna lásky v 10, hit rádio 90. A za chvíli pozdravy z britských ostrovů Spice Girls, Robbie Williams. Hezký pondělí.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř,
8: topenář,
7: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: I Try, Macy Gray, Hit Radio 90, za 4 minuty 13 hodin. Jak se máte v pondělí odpoledne? Já doufám, že fajn, a to i když jste za volantem. Dobrá.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pozor si dejte na pražském okruhu na trase Satalice Běchovice ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Černý most. Na 59. kilometru tam bourala dvě osobní auta. Nehoda vás přibrzdí také na výjezdu z Prahy směrem na Brno, kde na 6. kilometru D1 bouralo osobní auto s nákladním a zablokovaný je jeden pruh. Zdržíte se obousměrně na D1 mezi Vyškovem a Brnem. Ve směru na Brno necháte půl hodiny mezi 216. až 208. kilometrem kvůli omezení a hustému provozu a ve směru na Vyškov budete po pojíždě 40 minut mezi kilometry 200 až 211 kvůli hromadné nehodě na 209. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno, zataženo, na většině území si vyskytnou přehánky, odpoledne můžou přijít i docela silné bouřky, teploty 19 až 23, jinde ale taky 23 až 28, Morava bude zase teplejší, kolem 30. Zítra oblačno, polojasno, teploty budou ale ještě nižší, někde mezi 18 až 22, jih Moravy taky schladne 25.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak jsme to zase zvládli, pondělí 13 hodin, možná jste měli dovolenou někdy na začátku července, už ani nevíte, kdy to bylo, protože je to strašně dávno a říkáte si, že už nikdy takovou blbost neuděláte, protože pak budou ty prázdniny strašně dlouhý a bude nás to lákat si koupit ještě nějaký ten last minute. Ano, přesně to jsem teďka udělala. S váma Markéta Rachmanová a teď jedna z největších věcí, kterou nám dala Austrálie.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na Slovensku mají mladou zpěvačku Adélu a ona se stala úplně první Slovenkou, která se dostala do hitparády Billboard. Ani žádnému Čechovi se to ještě nepovedlo. A to je vždycky signál pro Eltona Johna, který obdivuje mladý tvůrce a podporuje je. Takže Elton John si teďka na svém Instagramu povídá o cestě mladé Slovenky s růžovýma vlasama až na příčky světových hitparád. A jestli si to ovšem nemá Madonna, tak je má Adela brzo v zátelku. 90ky jsou za chvíli zpátky, budou Aerosmith.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
3: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád pevně. Stavmin.cz.

Dost terorizující jsou pro všechny houbaře fotky ze severního Polska, zatímco u nás je situace taková, že letos nejspíš houbařská sezóna skončila ještě předtím, než začala. Tak nahoře v Polsku je to prý opravdu extrém, kdy Poláci ohřiby doslova zakopávají v lesích. Tak u nás houby zatím jenom v plastový krabičce v supermarketu nebo ty nasušený z Loňska, což by mohlo způsobit doslova houbovou turistiku nahoru k Baltu. Do konce prázdnin přece jenom zbývá ještě 14 dní. Tak a teďka je před námi hit, který vždycky, když my tady na 90 se slyšíme, tak máme komplet všichni husí kůži. A protože je nejhezčí si ho dát úplně od začátku, bez toho, aby vám do toho kdokoliv povídal, tak pojďme.

0: večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hitrádiem 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Devadesátka. Hit Radio Devadesátka. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio Devadesátka. Devadesátky non-stop.

0: Otestuj Subaru Sedlčany.
1: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
0: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3 plus 1 v Blatné na Strakonicku za 4 690 000. Rodinný dům v Řepíně na Mělnicku za 14 490 000. Garáž Mladé Boleslavy za 750 000. Chata ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině za 2 990 000. A chata v Povrlech, Ústí nad Labem za 1 999 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: vám 90ky non-stop.
1: Bude 14 hodin, většině z vás tedy gratuluju k tomu, že se úspěšně prokousali tím prvním dnem týdne až do odpoledne. Jestli vám ta směna začíná podobně jako mě až teď, tak společně to nějak zvládnem, že jo? Ivo Halač už vám přeje krásné pondělní odpoledne na Hit Rádiu 90. Pojďme si dát Bitch od Meredith Brooks.
0: Hit Rádiu 90. a Ivo Halač.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yeso!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy.

0: drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Baest je v Benešově. Navštivte www.baest.cz sekce kariéra.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, dvě E na konci.

What a beautiful day. Si letos v létě, teda ve Velké Británii, prospěvují mnohem častěji, než je tam obvyklé, vzhledem k tomu, že tam v podstatě nepršelo během celého léta. Na některých místech dokonce více než 50 dní. A možná tedy ani v Brightonu, odkud Levelers jsou. Teď ale vystřídá Palo Habera s úžasnou písní Láska, necestuj tým vlakom na Hit Rádiu 90. Tak krásné pondělí.

0: Hit Radio 90.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
1: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
0: Potřebujete auto na výlet?
1: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
0: Nebo chcete styl na každý den?
1: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
0: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
1: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
10: A teď už je tady ta naše pravidelnost 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. A dneska jsou tím pojítkem dnešní oslavenkyně. Lene Marlin se narodila v roce 1980, Maria McKee v 64. a Belinda Carlisle 17. srpna roku 1958. Jsou to dámy, které měly několik obrovských hitů 90. let. A tak si tři z nich právě teď zahrajeme. Sitting Down Here, Show Me Heaven z filmu Bouřlivé dny a Big Scary Animal.
9: Ivo Alač, Hit Radio 90.
11: 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 nám teď zaspívali tři dámy, které mají dneska narosky. Lena Marlin, Sitting Down Here, Maria McKee, Show Me Heaven a Belinda Carlisle. Teď dospívává skvělou věc Big Scary Animal. Tak všem samozřejmě všechno nejlepší.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
5: Levels.
6: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
8: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen!
8: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen!
8: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

Včera to bylo přesně 10 let, co se z Rio de Janeiro, dějiště tehdejší letní olympiády, vrátil náš jediný zlatý tenkrát, Lukáš Krpálek, který hned z pražského letiště odletěl armádním vrtulníkem přímo do olympijského parku na Lipně, kde tu zlatou medaili ukázal tisícovkám fanoušků, ale taky se na místě přiznal, že to bylo pro něj hodně krizové, ten let vrtulníkem, protože má strach z výšek. Ale strach ze soupeřů v judu rozhodně nemá. Přidal pak ještě jednu zlatou olympijskou medaili v roce 2021 v Tokiu. Teď přidá další velký 90-kový hit zpěvačka, která nedávno bohužel náš svět opustila, ale ten její hlas s tím charakteristickým chraplákem si občas připomínáme tady u nás. Making Love Out of Nothing at All od Moni Tyler na Hit Radio 90. Hezké pondělí.

0: Hit Radio 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
0: Devadesátky jsou zpátky.
5: Barbie, let's go party.
0: Jsou zpátky.
6: Hit me, baby.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
12: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Březová!
14: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
13: Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
13: Březová!
15: Resort březová.cz.
16: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
17: Hrajeme vám 90ky nonstop.
18: Mám takový pocit, že jsem přišel teprve před chvílí a ono už jsem tady 2 hodiny. Bude 16, Ivo Halač stále s vámi, je nadále vám přeju krásné pondělí. Pojďme si dát 2 Prince. Nemyslím teď Prince a Prince Itala Joa, ale hit od Spin Doctors to Princess.
17: Hit Radio 90 a i

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omd!
4: Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan.

Tohle se v rádiích hrálo v době, kdy Michael Jackson zahajoval své turné tady u nás v Praze na Letné. They Don't Care About Us byl samozřejmě jeden z hitů, které během toho koncertu také zazněly. Vzpomínat na to brzy budeme taky ve vysílání Hit Rádia 90, vzhledem k tomu, že to datum 30-letého výročí se blíží. No ale teď už si pojďme dát Jasona Donovana, When You Come Back To Me.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
10: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
9: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
0: Hit Radio 90.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Bude 17 hodin, pro mnohé čas zaklapnout notebooky, odložit nářadí a přepnout mozek do úplně jiného režimu. Režimu, při kterém se ještě lépe poslouchá Hit Radio 90. Ivo Alač stále s vámi, nadále vám přeju krásné pondělí, no a teď už před námi sexbomba Toma Jonese.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Tohle je taky na tom albu, kde je i Bittersweet Symphony na úžasné desce The Verve Urban Hymns. Sonet jsme si teď zahráli na Hit Rádiu 90. Blíží se taky náš dnešní filmový hit v 17:30 a bude to další věc od dnešní oslavenkyně, která už zpívala jednu ze tří ve tři. Ale ještě předtím něco z přátel, takže i jeden seriálový hit ve čtvrt na 6, anebo taky Roxette, Spending My Time na Hit Rádiu 90. Hezké pondělí vám nadále přeje Ivo Alač.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Dobrý nábytek. Neřešíš ho. Prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stůl.

0: nějakém severském filmu, ale nedávno jsem to viděl v britské romantické komedii Všechno je možné, miláčku, ve které se objevuje i Rowan Atkinson, tedy Mr. Bean. A nečekal jsem, že tam bude hrát Unforgivable Sinner od dnešní oslavenkyně Eleny Marlin. Byl to náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90, za chvíli Duran Duran.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
10: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: baru. Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin.

0: 1444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Radio 90.

zamé.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Březová!
2: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Going for auto sequence start in 10 seconds.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.